Adriatona stron usití. Erše se výchoz narodás, kemena ksafny kofili. Mekana pís, merufás.